co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění,

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes

demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme.

troje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních dředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů.